0: srdce. Čágo Bélo, Šílenci.
1: Jaká história na nás dýchla. Není tady Leoš nikde.
2: Čágo Bélo,
1: tak nazdar všetci, ahojte. 6:02, streda 16. septembra. Základné noty máme za sebou, nie sme rozhádaní, len to tak vyšlo. Raz on, raz ja.
2: Tak, a ja stále.
1: A ty fú.
3: Proč?
1: Šlapka.
2: Proč?
1: To
2: sa ptám ja, proč?
1: A pritom taková. No, meninová pesnička o chvíľočku. Veľmi sa teším, čo AI a Karol vymysleli na meno Duňa. Je tam Duňa, ty sa nesmej. Duňa. Tak sa volajú tie filmy, nie?
2: Ja ešte úplne nevidím, ale fakt je tam Duňa.
1: No. Tak sa volá film, nie?
2: To už je dvojka. To už je dvojka.
1: Trojka, Duňa 3. Ale samozrejme, že predtým ešte milá Ľudmila, tak o chvíľočku, jo?
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je Euro